0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 2. října.
1: Milí posluchači, dnes vám přinášíme záznam včerejší modlitby růžence, kterou se modlil svatý otec s přibližně tisícovkou dětí, které do Vatikánu dorazily v doprovodu svých rodin.
0: Dále se ohlédneme za ohlasem cesty papeže Lva do Francie.
1: V závěru pořadu uslyšíte krátký přehled zpráv. Přejeme příjemný poslech.
0: Ve čtvrtek 1. října večer se ve vatikánských zahradách u Lurdské jeskyně shromáždilo několik set dětí v doprovodu rodičů. Spolu s papežem se děti a jejich rodiny modlili růženec za mír a jednotu. K této modlitební iniciativě s názvem Milion dětí se modlí růženec se připojili děti z celého světa. Modlitební setkání ve Vatikánu pomohla uspořádat organizace Pomoc pro církev v nouzi a účastnili se ho děti původem z Argentíny, Brazílie, Itálie, Německa, Pákistánu, Portugalska, Sýrie, Švýcarska a Ukrajiny. Papež Lev s dětmi navázal velmi bezprostřední dialog.
1: Jsem opravdu velice rád, že jsem tu s vámi. A vy, děti, povězte mi, jste rádi, že jste tady? To mě těší. A zvláště proto, že tento večer jsme se sešli, abychom strávili čas ve společnosti dvou osob, které nás mají rády více nežli kdokoliv jiný. Víte, kdo to je? Ježíš. A kdo ještě? A Maria. Jsou to Pán Ježíš a jeho maminka, Panna Maria, kteří nás nikdy neopouštějí a vždycky jsou nám na blízku.
0: Jak řekl papež Lev, dnes večer prosíme o zvláštní dárek, o mír pro všechny děti světa a především pro ty, které žijí tam, kde je právě válka. Svatý otec pak dětem vyložil, co je to růženec.
1: Je to jednoduchá modlitba, kterou mohou říkat všichni. Už jsme na znamení lásky přinesli růže. Zakrátko zažehneme svítilny a pak budeme myslet na Ježíše v určitých důležitých okamžicích jeho života. V nichž tolika lidem přinesl světlo a pokoj. Když byl pokřtěn v řece Jordánu, když proměnil vodu ve víno na svatbě v Káně, když ohlašoval své království, když ukázal svou slávu na hoře Tábor a když nám ve večeřadle při poslední večeři odkázal Eucharistii. To jsou chvíle, ve kterých nám věnoval úžasné a nezapomenutelné dary. Proto mu chceme poděkovat.
0: Svatý otec pak připomněl, že v této modlitbě nejsou děti sami.
1: Na celém světě se milion dětí modlí spolu s námi. Milion. Jen si to představte. 50 milionů zdravas Maria stoupá k nebi ze všech končin světa a ve všech jazycích země s prosbou o pokoj a mír. Spojují se v jeden jediný obrovský růženec, který obejme a propojí všechny světadíly, rasy a národy naší planety.
0: Řekl papež Lev před modlitbou růžence ve vatikánských zahradách ve čtvrtek 1. října. Papež, Francie a křesťanské kořeny, které nezemřely. Tak nadepsala svůj komentář k cestě papeže Lva 14. do Francie naše frankofonní kolegyně Dorota Abdelmula Vjet. Význam návštěvy Lva 14. ve Francii nelze shrnout do statistik ani do jednotlivých citátů z promluv a kázání. 4 dny, které svatý otec strávil s nejstarší dcerou církve, představují pestrý obraz slov, gest a znaků, které společně ukazují, že nad Seinou se víra znovu rodí díky hluboce zakořeněným, ale stále živým kořenům a že se Francie může znovu stát božím majákem v Evropě, řečeno metaforou, kterou se popisuje katedrála v Metách. Když ve své první promluvě v Elizejském paláci Lev XIV. Poukázal na francouzské duchovní, kulturní, intelektuální, umělecké a misijní bohatství, které dnes vyzařuje do celého světa, jakoby předznamenal to, čeho jsme měli být svědky v následujících dnech, kdy detaily jednotlivých oslav a lidé, kteří se na nich podíleli, připomněli, za jak mnoho vděčí církev a křesťanský svět Francii. Jsou to mimo jiné svatí a blahoslavení, na které se vzpomínalo během mládežnické modlitební vigílie v Saint-Denis. Mariánská zjevení z 19. století, která na mapě Francie rýsují písmeno M a vyzařují do celého světa. Katolický skauting, pastorační péče o nemocné, nová hnutí a společenství, včetně ekumenických. Obnova liturgické hudby a náboženských písní, inspirovaná mimo jiné jednoduchostí a polyfonií zpěvů steze. Seznam je dlouhý a tato církev, v níž se krása gotických katedrál snoubí s moderními způsoby evangelizace, připomíná otce rodiny z Evangelia, který ze svého pokladu vytahuje věci staré i nové. Moto papežské návštěvy, na které sám Lev XIV. Odkazoval ve svých 15 promluvách, zaznělo v těchto dnech na mnoho různých způsobů. Počínaje tím zásadním, týkajícím se nezcizitelného práva každého člověka na důstojný život, od početí až do smrti. Papež o tom hovořil jak v souvislosti s mírem, který má být trvalý a nesmí být pouhým zastavením válečného krvácení, tak v souvislosti s předpisy, které připouštějí odebírání života těm nejslabším. Ne všechno, co je legální, je morálně správné, řekl papež v Lourdech nemocným a těm, kteří je doprovázejí. A těžko nevztáhnout tato slova na nedávnou legalizaci eutanázie ve Francii. Motto Lva 14. však mělo i další významy. Pro mladé lidi, z nichž desítky tisíc ve Francii žádají o křest, je jedním z podnětů k zahájení duchovního hledání právě touha po skutečném životě. Zklamáni chybami svých rodičů, dojati smrtí blízkého člověka nebo svědectvím svých vrstevníků, kteří se nestydí za svou víru v Boha, si sami začali klást otázku, kde hledat radost a hloubku vlastního života. Papež, ve kterém mnozí viděli otce a autentického průvodce, je s láskou a bez moralizování povzbuzoval ke konkrétní a náročné cestě svatosti, aby i oni, i svět kolem nich měli život. A jejich překvapivě bouřlivý potlesk, když se Lev XIV. Na Stade de France obrátil k těm, kteří cítí povolání následovat Ježíše cestou kněžství nebo zasvěceného života, naznačuje, že možná, abychom použili další evangelní metaforu, mnoho mladých katolíků ve Francii dnes prožívá svůj skrytý život v Nazaretě, který se brzy projeví s novou silou. Návštěva Lva 14. ve Francii vzbudila větší zájem médií než předchozí papežské poutě. A proto, jakkoliv impozantní počty účastníků, 800 tisíc jen na mši svaté na náměstí Svornosti v Paříži, neodrážejí skutečný rozsah dopadu těchto událostí. Mši svatou, kterou papež v sobotu celebroval, vysílalo živě 6 hlavních televizních kanálů, což je bezprecedentní. A to nepočítáme rozhlasové stanice a online přenosy. Internet v těchto dnech zaplavila videa, která ukazují, že papežská návštěva v zemi, kde většina obyvatel dnes není praktikujícími katolíky, v sobě skrývala obrovský evangelizační potenciál. Ať už jde o muslimy, kteří s nadšením komentují katolíky zpovídající se na elizejských polích a prosí Boha o pomoc, aby se stali lepšími lidmi, nebo o komentátory světské rozhlasové stanice, kteří s dojetím vysvětlují, že adorace je čas, kdy každý může prostřednictvím zpěvu hovořit s Bohem. Tyto příklady bychom snad mohli považovat jen za anekdoty, nebýt skutečnosti, že jich jsou tisíce. Francouzská církev byla v těchto dnech posílena zážitkem společenství a setkání s papežem. A také tím, že nikoli prostřednictvím politických prohlášení, ale v praxi připomněla skutečnou definici sekulárního státu, která nespočívá v nekonfesnosti, ale ve svobodě vyznávat víru, kterou stát nevnucuje ani nepotlačuje, jak rovněž připomněl papež v jedné ze svých promluv. Čas ukáže, jaké to přinese plody.
1: Umění nebylo nikdy pro církev druhořadé. Dokáže totiž zviditelnit to, co je neviditelné, a vyjádřit touhy lidského srdce, které hledá pravdu a Boha, řekl Lev XIV. Při audienci pro umělce, pozvané do Vatikánu Dikasteriem pro kulturu a vzdělávání.
0: Umění chrání velké otázky lidského srdce, někdy podobné výkřiku, častěji však šepotu, a umožňuje je slyšet, vidět a sdílet. Lev XIV. Se odvolal na slavná slova svatého Augustína. Naše srdce je neklidné, dokud nespočine v tobě. Je to, jak poznamenal, nesmrtelné svědectví o neklidu lidského srdce, hledajícího pravdu. Umění, je-li autentické, řekl papež, je oživováno tímto neklidem. Proto pro církev nebylo nikdy něčím druhořadým, ale zásadním místem naslouchání, kde lze poznat touhy a rány lidstva, jeho touhu po kráse, spravedlnosti a míru, jeho hledání smyslu. Papež také poznamenal, že dnes je naléhavé jasně rozlišovat mezi uměním, které je dílem člověka, a výtvory umělé inteligence, generovanými na základě milionů obrazů vytvořených jinými. Mezi díly člověka a umělé inteligence existuje ontologický rozdíl, nikoli pouze estetický. Algoritmům chybí jiskra lidskosti, a kultura a umění, jsou-li autentické, tuto jiskru chrání. Na závěr Lev XIV. Ujistil, že církev si váží umělců a chce s nimi spolupracovat, aby společně chránili velkolepé lidství, které nám bylo svěřeno.
1: Další zprávy. V rámci apoštolátu modlitby Světové sítě modliteb s papežem zve Lev XIV. V měsíci říjnu k prosbám za péči o duševní zdraví. S papežem se v tomto období modleme, aby byla v celé církvi dostupná péče o mentální zdraví a aby byla překonána stigmatizace a diskriminace lidí s psychickým onemocněním. V současnosti se každý sedmý člověk na světě potýká s psychickými potížemi, poruchami či onemocněním. Často je musí snášet v tichu a osamocení, poznamenán stigmatizací a vyloučením ze společnosti. Proto papež Lev XIV. Stanovil jako modlitební úmysl pro letošní říjen péči o duševní zdraví. Prostřednictvím Světové sítě modlitby s papežem zve svatý otec všechny křesťany i všechny lidi dobré vůle k prosbám o to, aby se církev stala otevřeným domem, schopným přijímat bez odsuzování a bez odvrhování každého, kdo čelí potížím s duševním zdravím.
0: Generální sekretariát synody zveřejnil závěrečnou zprávu synodální komise pro kanonické právo. Komise, zřízená pro potřeby synody po dohodě s dikasteriem pro legislativní texty, pracovala na podkladech ze synodálního procesu z let 2021 až 2024 a z příspěvků odborníků celého světa. Dokument vysvětluje, jak lze teologické a ekleziologické poznatky převést do kanonických norem, které se mají postupně implementovat do platné legislativy. Synodální proces neruší rozhodovací pravomoc biskupa ani papeže, ale začleňuje do rozhodování přínos celého božího lidu, čímž úkonům vedení dává skutečně komunitní charakter.
1: Od mikrofonu se loučí
0: Johana Bronková
1: a David Válka.
0: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 2. října.
1: Milí posluchači, dnes vám přinášíme záznam včerejší modlitby růžence, kterou se modlil svatý otec s přibližně tisícovkou dětí, které do Vatikánu dorazily v doprovodu svých rodin.
0: Dále se ohlédneme za ohlasem cesty papeže Lva do Francie.
1: V závěru pořadu uslyšíte krátký přehled zpráv. Přejeme příjemný poslech.
0: Ve čtvrtek 1. října večer se ve vatikánských zahradách u Lurdské jeskyně shromáždilo několik set dětí v doprovodu rodičů. Spolu s papežem se děti a jejich rodiny modlili růženec za mír a jednotu. K této modlitební iniciativě s názvem Milion dětí se modlí růženec se připojili děti z celého světa. Modlitební setkání ve Vatikánu pomohla uspořádat organizace Pomoc pro církev v nouzi a účastnili se ho děti původem z Argentíny, Brazílie, Itálie, Německa, Pákistánu, Portugalska, Sýrie, Švýcarska a Ukrajiny. Papež Lev s dětmi navázal velmi bezprostřední dialog.
1: Jsem opravdu velice rád, že jsem tu s vámi. A vy, děti, povězte mi, jste rádi, že jste tady? To mě těší. A zvláště proto, že tento večer jsme se sešli, abychom strávili čas ve společnosti dvou osob, které nás mají rády více nežli kdokoliv jiný. Víte, kdo to je? Ježíš. A kdo ještě? A Maria. Jsou to Pán Ježíš a jeho maminka, Panna Maria, kteří nás nikdy neopouštějí a vždycky jsou nám na blízku.
0: Jak řekl papež Lev, dnes večer prosíme o zvláštní dárek, o mír pro všechny děti světa a především pro ty, které žijí tam, kde je právě válka. Svatý otec pak dětem vyložil, co je to růženec.
1: Je to jednoduchá modlitba, kterou mohou říkat všichni. Už jsme na znamení lásky přinesli růže. Zakrátko zažehneme svítilny a pak budeme myslet na Ježíše v určitých důležitých okamžicích jeho života. V nichž tolika lidem přinesl světlo a pokoj. Když byl pokřtěn v řece Jordánu, když proměnil vodu ve víno na svatbě v Káně, když ohlašoval své království, když ukázal svou slávu na hoře Tábor a když nám ve večeřadle při poslední večeři odkázal Eucharistii. To jsou chvíle, ve kterých nám věnoval úžasné a nezapomenutelné dary. Proto mu chceme poděkovat.
0: Svatý otec pak připomněl, že v této modlitbě nejsou děti sami.
1: Na celém světě se milion dětí modlí spolu s námi. Milion. Jen si to představte. 50 milionů zdravas Maria stoupá k nebi ze všech končin světa a ve všech jazycích země s prosbou o pokoj a mír. Spojují se v jeden jediný obrovský růženec, který obejme a propojí všechny světadíly, rasy a národy naší planety.
0: Řekl papež Lev před modlitbou růžence ve vatikánských zahradách ve čtvrtek 1. října. Papež, Francie a křesťanské kořeny, které nezemřely. Tak nadepsala svůj komentář k cestě papeže Lva 14. do Francie naše frankofonní kolegyně Dorota Abdelmula Vjet. Význam návštěvy Lva 14. ve Francii nelze shrnout do statistik ani do jednotlivých citátů z promluv a kázání. 4 dny, které svatý otec strávil s nejstarší dcerou církve, představují pestrý obraz slov, gest a znaků, které společně ukazují, že nad Seinou se víra znovu rodí díky hluboce zakořeněným, ale stále živým kořenům a že se Francie může znovu stát božím majákem v Evropě, řečeno metaforou, kterou se popisuje katedrála v metách. Když ve své první promluvě v Elizejském paláci Lev XIV. Poukázal na francouzské duchovní, kulturní, intelektuální, umělecké a misijní bohatství, které dnes vyzařuje do celého světa, jakoby předznamenal to, čeho jsme měli být svědky v následujících dnech, kdy detaily jednotlivých oslav a lidé, kteří se na nich podíleli, připomněli, za jak mnoho vděčí církev a křesťanský svět Francii. Jsou to mimo jiné svatí a blahoslavení, na které se vzpomínalo během mládežnické modlitební vigílie v Saint-Denis. Mariánská zjevení z 19. století, která na mapě Francie rýsují písmeno M a vyzařují do celého světa. Katolický skauting, pastorační péče o nemocné, nová hnutí a společenství, včetně ekumenických. Obnova liturgické hudby a náboženských písní, inspirovaná mimo jiné jednoduchostí a polyfonií zpěvů steze. Seznam je dlouhý a tato církev, v níž se krása gotických katedrál snoubí s moderními způsoby evangelizace, připomíná otce rodiny z Evangelia, který ze svého pokladu vytahuje věci staré i nové. Motto papežské návštěvy, na které sám Lev XIV. Odkazoval ve svých 15 promluvách, zaznělo v těchto dnech na mnoho různých způsobů. Počínaje tím zásadním, týkajícím se nezcizitelného práva každého člověka na důstojný život, od početí až do smrti. Papež o tom hovořil jak v souvislosti s mírem, který má být trvalý a nesmí být pouhým zastavením válečného krvácení, tak v souvislosti s předpisy, které připouštějí odebírání života těm nejslabším. Ne všechno, co je legální, je morálně správné, řekl papež v Lourdech nemocným a těm, kteří je doprovázejí. A těžko nevztáhnout tato slova na nedávnou legalizaci eutanázie ve Francii. Motto Lva 14. však mělo i další významy. Pro mladé lidi, z nichž desítky tisíc ve Francii žádají o křest, je jedním z podnětů k zahájení duchovního hledání právě touha po skutečném životě. Zklamáni chybami svých rodičů, dojati smrtí blízkého člověka nebo svědectvím svých vrstevníků, kteří se nestydí za svou víru v Boha, si sami začali klást otázku, kde hledat radost a hloubku vlastního života. Papež, ve kterém mnozí viděli otce a autentického průvodce, je s láskou a bez moralizování povzbuzoval ke konkrétní a náročné cestě svatosti, aby i oni, i svět kolem nich měli život. A jejich překvapivě bouřlivý potlesk, když se Lev XIV. Na Stade de France obrátil k těm, kteří cítí povolání následovat Ježíše cestou kněžství nebo zasvěceného života, naznačuje, že možná, abychom použili další evangelní metaforu, mnoho mladých katolíků ve Francii dnes prožívá svůj skrytý život v Nazaretě, který se brzy projeví s novou silou. Návštěva Lva 14. ve Francii vzbudila větší zájem médií než předchozí papežské poutě. A proto, jakkoliv impozantní počty účastníků, 800 tisíc jen na mši svaté na náměstí Svornosti v Paříži, neodrážejí skutečný rozsah dopadu těchto událostí. Mši svatou, kterou papež v sobotu celebroval, vysílalo živě 6 hlavních televizních kanálů, což je bezprecedentní. A to nepočítáme rozhlasové stanice a online přenosy. Internet v těchto dnech zaplavila videa, která ukazují, že papežská návštěva v zemi, kde většina obyvatel dnes není praktikujícími katolíky, v sobě skrývala obrovský evangelizační potenciál. Ať už jde o muslimy, kteří s nadšením komentují katolíky zpovídající se na elizejských polích a prosí Boha o pomoc, aby se stali lepšími lidmi, nebo o komentátory světské rozhlasové stanice, kteří s dojetím vysvětlují, že adorace je čas, kdy každý může prostřednictvím zpěvu hovořit s Bohem. Tyto příklady bychom snad mohli považovat jen za anekdoty, nebýt skutečnosti, že jich jsou tisíce. Francouzská církev byla v těchto dnech posílena zážitkem společenství a setkání s papežem. A také tím, že nikoli prostřednictvím politických prohlášení, ale v praxi připomněla skutečnou definici sekulárního státu, která nespočívá v nekonfesnosti, ale ve svobodě vyznávat víru, kterou stát nevnucuje ani nepotlačuje, jak rovněž připomněl papež v jedné ze svých promluv. Čas ukáže, jaké to přinese plody.
1: Umění nebylo nikdy pro církev druhořadé. Dokáže totiž zviditelnit to, co je neviditelné, a vyjádřit touhy lidského srdce, které hledá pravdu a Boha, řekl Lev XIV. Při audienci pro umělce, pozvané do Vatikánu Dikasteriem pro kulturu a vzdělávání.
0: Umění chrání velké otázky lidského srdce, někdy podobné výkřiku, častěji však šepotu, a umožňuje je slyšet, vidět a sdílet. Lev XIV. Se odvolal na slavná slova svatého Augustína. Naše srdce je neklidné, dokud nespočine v tobě. Je to, jak poznamenal, nesmrtelné svědectví o neklidu lidského srdce, hledajícího pravdu. Umění, je-li autentické, řekl papež, je oživováno tímto neklidem. Proto pro církev nebylo nikdy něčím druhořadým, ale zásadním místem naslouchání, kde lze poznat touhy a rány lidstva, jeho touhu po kráse, spravedlnosti a míru, jeho hledání smyslu. Papež také poznamenal, že dnes je naléhavé jasně rozlišovat mezi uměním, které je dílem člověka, a výtvory umělé inteligence, generovanými na základě milionů obrazů vytvořených jinými. Mezi díly člověka a umělé inteligence existuje ontologický rozdíl, nikoli pouze estetický. Algoritmům chybí jiskra lidskosti, a kultura a umění, jsou-li autentické, tuto jiskru chrání. Na závěr Lev XIV. Ujistil, že církev si váží umělců a chce s nimi spolupracovat, aby společně chránili velkolepé lidství, které nám bylo svěřeno.
1: Další zprávy. V rámci apoštolátu modlitby Světové sítě modliteb s papežem zve Lev XIV. V měsíci říjnu k prosbám za péči o duševní zdraví. S papežem se v tomto období modleme, aby byla v celé církvi dostupná péče o mentální zdraví a aby byla překonána stigmatizace a diskriminace lidí s psychickým onemocněním. V současnosti se každý sedmý člověk na světě potýká s psychickými potížemi, poruchami či onemocněním. Často je musí snášet v tichu a osamocení, poznamenán stigmatizací a vyloučením ze společnosti. Proto papež Lev XIV. Stanovil jako modlitební úmysl pro letošní říjen péči o duševní zdraví. Prostřednictvím Světové sítě modlitby s papežem zve svatý otec všechny křesťany i všechny lidi dobré vůle k prosbám o to, aby se církev stala otevřeným domem, schopným přijímat bez odsuzování a bez odvrhování každého, kdo čelí potížím s duševním zdravím.
0: Generální sekretariát synody zveřejnil závěrečnou zprávu synodální komise pro kanonické právo. Komise, zřízená pro potřeby synody po dohodě s dikasteriem pro legislativní texty, pracovala na podkladech ze synodálního procesu z let 2021 až 2024 a z příspěvků odborníků celého světa. Dokument vysvětluje, jak lze teologické a ekleziologické poznatky převést do kanonických norem, které se mají postupně implementovat do platné legislativy. Synodální proces neruší rozhodovací pravomoc biskupa ani papeže, ale začleňuje do rozhodování přínos celého Božího lidu, čímž úkonům vedení dává skutečně komunitní charakter.
1: Od mikrofonu se loučí
0: Johana Bronková
1: a David Válka.
0: Laudetur Jesus Christus.